0: Tak, toto bol pre Ali Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Tu Cristo, quem tiveres, bem metido, só não com. De. Mas, calma, v jednom pokojíku, ale situácia, situácia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktično nemal otváranko, bo nemal jem chodit přes oficejnu, to jem skákal čez plit. Jak jem prichodil domů,

Nade všetko chtěvbym. Chtěvbym raz ještě materi ruku ustami wszanowaty. Chtěvbym raz ještě povisty ženi o wierni lubowi. Chtěvbym raz ještě sokolatka moji do snów kołysaty. Chtěvbym raz ještě smyk Jarosławi uvidity, jak vede do boju Lemkovinu. Chtěvbym raz ještě. Nade všetko chtěvbym płacz nemowlaczej poczuty nowonarodzenoj mojej Lemkovinu.